0: Radio FM Plus.
1: Better days are coming.

0: PZ.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Hit Radio FM Plus.
1: Happy birthday. To make a wish.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Tak co na to říkáš, Baru?
1: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
0: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský prazdroj. Těšíme se na vás.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Michal, David a Damiči. Přijďte si užít největší taneční party letošního června. Michal, David a skupina Damiči ovládnou amfiteátr pod hradem a naservírují vám své největší hity. Pátek 12. června, amfiteátr Loket. Michal, David a Damiči.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
1: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
2: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
2: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Krize v Ormuzském průlivu obrací pozornost k Malackému průlivu, klíčové tepně mezi Asií, Evropou a Blízkým východem. Touto nejkratší trasou mezi Indickým a Tichým oceánem proudí čtvrtina světového námořního obchodu a 45% přepravované ropy. Východní Asie využívá k dovozu energií, opačným směrem se pak vyváží zboží na světové trhy. Obavy o stabilitu cesty navíc nově vyvolal výrok indonéského ministra, který naznačil možnost zavedení poplatků. Cena bitcoinu v pátek poprvé od října 2024 klesla pod $60,000. Investoři se kvůli globální nejistotě zbavují rizikových aktiv a přesouvají kapitál do umělé inteligence. Podle analytiku navíc část z nich plánuje volné prostředky využít k nákupu akcí společnosti SpaceX, která příští týden vstupuje na burzu. A pojďme také na sport. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Jedete na dovolenou? Pak nezapomeňte na správné zabezpečení svého domu nebo bytu. No a jak na to? Poradí čtvrtý ročník preventivní akce Plzeňský den proti vloupání, který se bude konat dnes v plzeňském areálu Škoda Land. Začátek akce bude v 11 hodin. Z Plzně Bára Purkartová.
11: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i Motopneu servis. Pneuhájek.cz.
9: Dnes očekáváme jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od západu zatáhne a večer se může objevit také nějaká ta přeháňka. Dnešní odpolední maxima 25 stupňů Celsia.
12: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Weekend
12: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
14: Krásné dobré ráno, 6.6. něco hezkého si přejte, 6:02. S vámi Leona a Filip, Tildo, pozdrav.
9: No krásné ráno, já si taky říkám, že to bylo jen tak tak, když vždycky přijdu jako hodně na poslední chvíli.
14: No já myslela, že tě zabiju.
9: Ale zvládl jsem to, jak je to v našem huku.
14: Minutku před zprávami. Tak přátelé, ať dnešní den máte krásný, vstávejte pravou nohou vpřed, užijte si to naplno a pokud možno zůstaňte s námi, protože dneska budeme velmi štědrý k vám. Jedna soutěž za druhou, dárečky, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně naše skvělé hity, jako teď. Malá party nikdy nikoho nezabila. A ne? Fergie, a little party never kill nobody. Dobré ráno!
12: Hit Radio FM Plus. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
14: Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Alex Warren Ordinary. Ten vám naordinoval to, abyste dneska vstali pravou nohou a taky s dobrou náladou. Každopádně, moji milí, zásadní tip před víkendem. Víme tady s Fildou, jak upravit sklípkara na grilu. Dal bys jsi pavoučí nožičky?
1: Hlavně pavoučce nějak nevadí, ale asi bych se ho nedal. I když mohli bych křupat, vej, docela, oni to asi normálně v Asii
0: se to jí. Někdy pavouk.
1: Ne, neskoušel jsem to, viděl jsem to na špejli, takhle jsem byl v Tajsku jednou, ale nedal jsem si.
0: No takhle, není třeba kazit si chuť pravého pavoučího těla umělými přísadami, jo? O tom žádná. Gurmáni totiž nabodnuté sklípany jen opékají nad mírným ohněm, aby je zbavili takových těch chloupků, že jo? To můžeš taky zkusit. Jsi chlupatý jako pice.
1: Můžu to zkusit třeba s rukou, to je pravda.
0: No a když uslyšíte pískavý zvuk, který je způsoben vzduchem unikajícím z pavoučích kloubů, tak je svačina hotová. Připečené, říkejme tomu, masíčko z nožiček svou specifickou chutí mírně evokuje nesolená tresčí játra údajně, no.
1: Hele, já ti nevím, já si zůstanu u krkovice a nějakýho toho hermelínu radši.
0: Že jo, nějaký stejček, nebo oplešťok, nebo jak se tomu říká, takový
1: ten oklešťok. Oplešťok taky by to mohl být, přátelé. No, Maďarkan prostě neví, co je dobrý na grill.
0: Já nevím, tak třeba si někdo z našich posluchačů dá rád pavouka na grillu. A nebo nedobrovolně, že jo, tam ten pavouček spadne na to masíčko jako přísada. Ne, já bych to nesjedla ani na boha. Ani zadarmo, ani za milion, fakt.
1: No naštěstí to toho sklípkana tady moc v Čechách jako neseženete, tak můžete být v klidu. Leda se ho dovíc dovolený, ale abyste neskončili ve vězení.
0: Každopádně, kamarádi, rozhodně, ale dneska ten grill si nachystejte, protože počasí bude nádherný. Nebude ani úplně takový to horko, ale bude to příjemný k tomu udělat si sobotní obídek pěkně na grillu a bez pavouků. Teď už Krištof, Lipo, Jednou jsem slíbil a taky Lady Gaga a Abrakadabra. Dobré ráno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůhem i světkem já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Lady Gaga kouzlí abrakadabra, tak my s Filipem pro vás máme velké překvapení, protože přátelé, kamarádi, dneska budeme velmi štědrý a uděláme si takové Vánoce, protože oni stejně za půl roku už budou, to už bude chodit čert a Mikuláš, když se fakt podíváš, je 6. června, tak červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, no, za 6 měsíců tady je blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl vás máme nejenom nezapomenutelný zážitek v rámci narozeninové rulety, ale máme taky hit, který se vyplatí. Takže přátelé, kamarádi, mrkněte na web hitradio.cz, co tam dneska pro vás všecko máme. Dneska to bude jeden velký hitradiový Mikuláš.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let

0: CZ. Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
1: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
2: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
3: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
4: Nápady, tipy, inspirace.
5: Šumava žije!
4: Šumava žije! CZ.
6: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
7: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
6: Klimatizace co topí?
7: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
6: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno. Jedna z bruselských zastupitelek pořádně pobavila a zároveň šokovala uživatele sociálních sítí. Na svém profilu totiž zveřejnila video, na kterém v plavkách a s plaveckými brýlemi simuluje plavecký styl kraul v obří pouliční louži. Tímto bizarním způsobem chtěla velmi ostře upozornit na katastrofální stav tamnějších silnic a dlouhodobou nečinnost radnice. Specializovaní potapěči v italských Benátkách mají za sebou další velký úklid tamních historických vodních tras a výsledek je šokující. Z kanálu vylovili tuny různého odpadu, mezi kterým nechyběly staré nefunkční pračky, pneumatiky nebo dokonce odhozené sexuální pomůcky. Místní úřady teď kvůli tomu plánují výrazně zpřísnit tresty za znečišťování. Už to tam neházej, Leo, z té loďky. Kuriozní a pro mnohé nepochopitelný moment zažili svatebčané během jednoho obřadu, kde emoce vykonaly své. Svědek ženicha totiž uprostřed slavnostní řeči náhle omdlel a skácel se k zemi. Přítomné hosty ale nejvíce šokoval samotný oddávající, který incident naprosto ignoroval a bez mrknutí oka pokračoval ve čtení manželského slibu. Asi chtěli domů už, no. Víš, jako svědek se skácí a teď prostě se řekne, jo, spadnul, dobrý, pokračujeme dál. Už se představit?
1: Ne.
0: Padá

0: Stars, Måneskin nebo Miley Cyrus a taky Lala, Lala, Lala, Lala, Lala, Lala, aby se vám dobře stávalo. Taky dobrou chuť, pokud právě snídáte. Filipe, proč se na mě směješ?
1: No, protože kdybych tě neznal a takhle bych jel v autě a poprvé jsem si pustil Hit Radio, jak bych si říkal, na čem jede ta moderátorka, to chci taky takhle po ránu.
0: Hele, já když se dobře vyspím, tak já mám prostě to kouzlo rozdávat tu dobrou energii a dobrou náladu. Říká mi to spousty lidí a já to prostě tak mám a já jsem se dneska fakt dobře vyspinkala.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. Znáš to, ne, z ty písničky?
0: Nežíš, ani to nespí, ne, prosím tě, vůbec, vypínám ti mikrofon, už jsem ho vypla. Takže přátelé, za chviličku tolik muziky a po 8 hodině se těšte. Cítím v kostech, že dáme někomu dáreček.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
5: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
4: Tak asi tu červenou.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: tady.
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
0: Jsou tady.
5: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181. Jsme pro vás otevřeli nový e-shop. Na www.formygarden.cz uvidíte, co máme skladem a za jaké ceny. Objednávku vám připravíme k odběru nebo pošleme. Zkuste nás.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Krásnou sobotu, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na radarová stanoviště v Iránu. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolích velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. A pojďme také na sport. Zuzana Maďarová vyhrála premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky Jan Zabystřan. Třetí byla Eva Adamčiková. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod 5 kruhy se několikrát prosadila i ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Turisté letos opět mohou využívat autobusovou linku s Příbrami do Brd. Určená je jak pěším, tak i cyklistům. Turistický spoj bude jezdit o víkendech a svátcích ode dneška až zhruba do poloviny září. Letní víkendová linka cestující zaveze s Příbrami do Kozičína nebo Orlova. Z Příbramska Bára Purkartová.
14: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
12: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se můžou objevit také dešťové přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 25 stupních Celsia.
15: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
16: Víkend
15: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
17: Je tady víkend, první červnová sobota s vámi Leona a Filip. A jak jsem zmiňovala, dneska to bude takové ježíškovské. Budeme dávat dárečky, budeme hrát skvělou muziku, budeme šířit dobro a pozitivní energie. Ty se nesměj.
12: Ty seš taky pozitivní, tak pust tam nějakou muziku těm posluchačům, ale nějakou pozitivní pecku chceme, ale já nevím, jestli tam teď bude, ale co se tak dívám, tak určitě Lost Frequencies.
17: The feeling, jdeme na to, hezké ráno.
15: Hit Radio FM+.

0: oficiální, přátelé, protože opět jakýsi
1: vědci
0: tvrdí, že 3 ze 4 českých žen mají vážně rády nakupování. Tak já nevím, holky, co je na tom pravdy. Dejte vědět, jestli rádi nakupujete na 777-937-777 a říkají opět jakýsi
1: vědci,
0: že každá druhá ho vyloženě miluje, ten nákup. Sami to přiznali dokonce ve velkém výzkumu. Tak já nevím, no, jasně. Je to vlastně hlavní místo pro zařizování hnízda, zkrášlování se před samečky a nakonec i zásobárna potravy. Jo, a taky se to dá použít jako prostor pro test vhodného partnera. Nikde tak nepoznáte mužskou povahu jako při celodenním nakupování v IKEA, ne? Co, Fildo? Máš nějakou takovou zkušenost?
2: Já mám rád IKEA náhodou. Nebo jako prostě nakupování takhle, a když tam je k tomu jako jídlo, tak mě to stačí.
0: Masové kuličky.
2: No, že já si tam třeba sednu, vyžívám si jídlo a Markéta si jde zatím nakupovat, tak to zvládám. Ale když mám chodit mezi regálama celý den, když nic nepotřebujem hlavně teda, tak to mě nebaví. Ale když vybavujem třeba novou domácnost, tak to mě baví.
0: Tak ty jsi takovej kutil, Tim, ale no, kdyby šlo o klasické nakupování, fakt jako oblečení, kdy ta drahá polovička ti řekne, hele lásko, tyhle šaty, tuhle kabelku a kup mi boty a tohle, tamto. To
2: my neděláme, takhle chodíme si zvlášť a máme klid, protože já si to rád zkusím víckrát, pořád dokola, nemůžu se rozmyslet, takže za mě je cíl chodit sám nakupovat oblečení. Nevím, jak to máš ty, kamarádky asi poraděj, ale chlapi choděj sami.
0: Já chodím taky strašně ráda sama a dokonce dělám i to, že hrozně ráda oblíkám svého chlapa. Že já prostě už ho mám jako v oku, že on nemusí nikam jít ani nakupovat, já prostě někde něco vidím, vím přesně jakou velikost, styl, vezmu, objednám šup a nevím, to je taková uchylka.
2: No dobře, no. Tak to já se oblíkám sám teda.
0: Tak?
2: No.
0: A tak jako on se taky oblíká a mě to baví. Stejně tak u svého syna, nebo ale když chci něco na sebe a zkouším to jako online, tak ono to moc nejde, potom ty velikosti nesedějí, že jo?
2: Já jsem třeba zažil, že takhle kupovali vlastně kamarádům, přítelkyně v oblečení ve chvíli, kdy nebyli spokojení jako s jejím stylem, s jejich stylem oblíkání, taky vlastně jako předělali takhle. Ale to u tebe asi ten případ nebude, ty dokupuješ hezký kousky jenom.
0: Hele, třeba nám tady píše posluchačka Verča, dobré ráno, nerada nakupuju, když nemusím, nejdu do obchodu, místo chození po obchoďácích, jdu raději do lesa s pejskem, krásnou sobotu, Verča. No? To je taky dobrý tip. Já ráda nakupuju, ale zase jako s mírou. Takže s mírou myslím jako...
2: Tak už víte, jak se ten její jmenuje.
0: Míra. Nevěnuje se. Jmenuje se jinak, ale...
2: Zdravíme, Mirku.
0: Ty jsi vůl, fakt.

0: Rádio, hezké dobré ráno, 3 minutky po 8:45 je aktuální čas. Za chviličku Xindl X, Mirka Miškechová nebo Imagine Dragons, taky Mark Ember a samozřejmě ranní porce zpráv, takový ten update, který rozhodně potřebujete vědět pro start víkendu. Tak ať už stáváte nebo budete spinkat, ty mě zase rozesmíváš, Filipe, nedělej mi to. To se nedělá, já tady říkám něco našim posluchačům a ty mě strašně rozesmíváš.
1: Jo, a jak ano. Když mě nevidíš na ústa? No. To mi řekni teď. Vidíš, mi to naučí jenom, prostě. Jsteš.
0: Každopádně, kamarádi, prostě skvělá muzika, za moment jsme zpátky, buďte s námi.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
11: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
10: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
11: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek,

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V Americe padl neobvyklý rekord, který přilákal obrovskou pozornost veřejnosti. Na jednom místě se tam totiž sešlo více než 1000 lidí kompletně oblečených jako legendární filmová ikona Marilyn Monroe. Žen převlečených jako Marilyn bylo nakonec přesně 1037. Pupupidu. Obyvatelé amerického města Phoenix zažili situaci jako z akčního hollywoodského filmu. Pilotovi historického hydroplánu totiž přímo nad obydlenou oblastí nečekaně vypověděl službu motor. Zkušený letec nespanikařil, dokázal stroje bravurně vymanévrovat mezi domy a naprosto bezpečně přistál na široké městské ulici. A v Anglii se uskutečnil další ročník tradičního a extrémně nebezpečného závodu v chytání obřího bochníku síra z prudkého kopce, to by ti šlo, Leonko. Letošní celková vítězka ženské kategorie diváky i novináře šokovala svým stylem. Kopec totiž podle svých slov vůbec nesebíhala, ale domů se dolů a možná pak i domů se záměrně svalila a odkutálela jako schovaný pásovec.

0: be ready. S vámi Pamela Anderson a Mitch Buchanan z Baywatch.
1: No,
0: protože tenhle hit byl legendární, že jo? To je předělávka od Sunblock.
1: Catchback byl tak hubený, jako byl Mitch Buchanan v seriálu.
0: On nebyl hubený, on byl vyrýsovaný.
1: Byl vyrýsovaný dokonce, ale Pamela teda tam, ty bys měla s ní přece jenom něco společného v horní části těla, že jo?
0: A co?
1: No tak můžeme říct, že to jsou ňadra, že jo? Abych to řekl teda samozřejmě kulantně. Tak pokud jste viděli Pamelu Anderson neboli CJ, tak nekecejte chlapi, že jste nekoukali jenom prostě ten na tu vrchní část, jak běžela po pláži, no.
0: Teď si mě úplně jako odrovnal, já CJ. Jsem beze slov. CJ, jasně. Přa každopádně... Ne, tohle se nedá. Každopádně, přátelé, já jsem vám jenom chtěla říct, že po 9. hodině startujeme s narozeninovou ruletou, kde dneska máme opravdu nádherný zážitek. Mrkněte na web hitradio.cz a my vám vlastně teď budeme téměř každou hodinku rozdávat nějaké dárečky, takže dobře pozorně poslouchejte. Do té doby se má skvělá muzika Avril Lavigne, No Name, Shakira a její Zoo.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Budeme si povídat mimo jiné o konci hazardu ve městě, o nových molech na Boleváku, nové podobě náměstí míru z dílny vyhlášeného architekta a také o nové školce na Valše.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.

0: Tiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Radio.

0: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
1: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň.cz.

0: Teset.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9:00, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Je nejvyšší čas zajistit kapacity sociálních služeb pro očekávaný příval seniorů, varují experti. Podle nich bude potřeba vytvořit zázemí pro 100 000 starých lidí. Důležitá jsou nejen místa v ústavech, ale zejména podpora soběstačnosti důchodců a jejich pečujících rodin. Ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%. Výrazné revizi dat přispělo Irsko, jehož ekonomika vykázala mnohem hlubší propad, než uváděl předchozí odhad. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu Fatscher. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka stoupí za týden zápasem s Koreou v Mexiku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na Tachovsku se tento víkend konají oblíbené rozvadovské slavnosti. Dorazte do sportovního areálu, kde na vás čeká pestrý program. Na své si přijdou rodiny s dětmi, pro které se chystá interaktivní vystoupení. Hudební program pak zajistí tuzemští i zahraniční interpreti. Vstupné je zdarma.
5: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
3: A pokud jste sobotu chtěli využít k nějakému tomu výletu, udělejte tak raději dopoledne či lehce po obědě, protože to bude jasno až polojasno a večer to už by se mohlo stát, že byste také mohli zmoknout, můžou být přehánky. Ovšem maxima do příjemna takzvaně až 25 stupňů Celsia.
6: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
7: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Dobré dopoledne, ráno jsme zvládli, jdeme na to do polko, potom už jenom od polko pod večer a večer. Díky, že posloucháte Hit Radio. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Je tam nezapomenutelný zážitek. Do té doby třeba Luis Capaldi, anebo teď Benazi Bros.
9: Hit Radio FM+.

0: Survive, Luis Capaldi, 8 minutek po 9. hodině, krásné sobotní dopoledne, 6.6. krásné datum, možná se někdo vdáváte, ženíte, tak ať vám ta láska vydrží. A teď mám tady pro vás něco velmi důležitého. Investování se dosud považovalo za mužské téma, ale to už dávno neplatí, jo? Takže dobře pozorně poslouchejte, věděli jste, že až 40% investorů na Portu jsme my ženy? Ano, na největší české investiční platformě tvoří ženy téměř polovinu klientů a vy můžete být mezi nima. Protože sportu je investování skutečně bezstarostné.
1: Hit Radio FM+.

0: je to tady, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás 2 minutky po 9:45, takže 800 937 937 do studia, volejte právě teď.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti. Skonto na
4: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto na nábytek.
5: Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
6: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
7: Farmapark Dobřany.
8: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
6: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
11: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
10: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
18: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kabáti burlaci, ale teď už narozeninová ruleta. Halo, halo, koho máme na telefonu? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, děkuji, že jsem se dovolala, takže tady Pavlína z Pardubic.
0: Pavlínko, jak užíváme víkendu? Co máte dneska v plánu?
1: No, teď peču buchtu v troubě a pak půjdu s naším vlkoušem na procházku.
0: No tak to je krásný plán, to si užijete, dneska má být krásně. Kdo má ve vašem okolí narozeniny měl nebo bude mít?
1: Tak, tady kolem toho bylo strašně moc a nevím, jak můžu jít dlouho dopředu. Teď v neděli bude mít 7. kamarád Honza narozeniny a 30. června má moje maminka narozeniny.
0: Tak nevím, si vyberte, koho?
1: Můžu i mamce teda.
0: No jasně.
1: Jo, když je to 30., tak maminka bude mít 79. Mhm. A chtěla bych asi nechat zahrát jí hlavně.
0: Dobře,
1: a když je teďka v Turecku a neuslyší to asi, ale jestli to jde zpětně přehrát, byla bych moc ráda, no.
0: Tak a jak se maminka jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, tak jdeme na pravidla. Pavlínko, zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 30.6. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince pošleme Marušce. Každopádně pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme, děkuju moc.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Street Boys, quit playing games with my heart. Chceme nebo jdeme dál?
1: No, je to hezký, mně se to líbí, ale zkusíme jít dál.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Spojení Coldplay a Beyoncé, Him for the Weekend. Co teď?
1: No, mně se to všechno líbí, ale zkusíme ještě dosvětit se všeho dobrýho.
0: Dobře.
1: Uvidíme. Děkuju.
0: Tak já roztáčím kolo číslo 3. Král všech králů, no. Michael Jackson. You're not alone. Takže máme vybráno.
1: Určitě, určitě, to se jí bude moc líbit.
0: Dobře, Pavlínko. Tak teď pojďme sdělit, cokoliv máte na srdíčku.
1: No, že jí mám moc ráda a že jí přeju a ať je hlavně zdravá, ať se jí všechno daří, všechno splní, prostě ať má radost ze života a že jí to přeju já, moje milované děti a celá naše rodina Svobodovic, Mašitovic, Pluhařovic. A hlavně, že ji máme moc rádi, ať si to v tom Turecku užije a ve zdraví se vrátí, plná dojmů, zážitků a odpočatá.
0: To je krásný, Pavlínko, vy jste se dojala.
1: Jo, já mám ráda, že jsem se dovolala a můžu takhle někomu popřát a prostě ještě jsem, já už jsem to zkoušela pro syna, už jsem to zkoušela dřív pro dceru prostě a ještě jsem se nedovolala až teďka poprvé a mám radost, že to takhle můžu popřát.
0: To je krásný, protože my s Filipem se tady taky dojímáme, my milujeme vám dělat radost, akor když prostě to i slyšíme, že vlastně když najednou přijde ten okamžik, kdy té vašej dotyčné osobě máte sdělit cokoliv máte na srdci, tak vlastně člověk dostane takový ten aha moment. A dojme sám sebe a my se tady taky s Filipem dojímáme a tady se na sebe usmíváme.
2: Přesně tak.
1: Je úžasně, strašně ráda vás poslouchám, takže mám s toho velkou radost. Opravdu moc, moc, moc děkuju.
0: Vy jste zlatíčko, Pavlínko. Tak my tady samozřejmě pro vás ještě něco máme. Díky firmě Na zážitky. Můžete se podívat na web firmanazážitky.cz i naši posluchači, protože dneska tam máme takový krásný zážitek. Via Ferrata v Děčíně s průvodcem zdolat největší českou feratu a vystoupat do nebíčka.
1: Wow.
0: No. Můžete si to užít s někým. Je to zážitek. Já mám feraty celkově ráda, už jsem jich pár zdolala a je to fakt takový krásný zážitek. Tak je to na vás, komu to dáte, nebo jestli půjdete sama, s maminkou, s kýmkoliv, hlavně si to užijte.
1: Moc krát děkuju, jste úžasný, moc, moc děkuju za všechno, i za zahrání písničky, za všechno, že jsem se dovolala.
0: No
1: děkuju,
0: vy jste moc. Zlatíčko naše, každopádně Pavlínko, teď Michael Jackson letí za vámi, vydržte nám na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Mějte krásnou sobotu a ahoj.
1: Mějte se krásně, moc krát děkuju, naschle,

0: Golden. I tohle vám hrajeme. Za 2:45 aktuální čas, díky, že posloucháte. No a samozřejmě já tady pro vás ještě něco mám. Narozeninová ruleta byla, zážitek jsme rozdali, ale na někoho z vás čekají chytré hodinky značky Garmin. Jsou chytré pro každého, děti, vrcholové sportovce nebo třeba pro potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, nadčasovým designem, to máme rádi. No a dokonce v jejich portfoliu si každý najde to, co potřebuje. Tak přesně tohle dvakrát dneska někomu ještě rozdám. Co a jak udělat? Vy jste měli přát hit, který se vyplatí, který vám dělá dobře, který chcete slyšet z éteru Hitrádia, přes náš web hitradio.cz, honem tam klikejte, mrkejte, zabere vám to pár vteřin a pak už jenom vyčkávat, jestli ten váš song zahraju a přečtu váš vzkaz. Vy během toho se dovoláte na 800 937 937 a je to doma.
1: Hitrádio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
1: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní zástupce obžaloval operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou z podvodu. Podle obžaloby se pokusila sfalšovat závěť svého známého, aby získala jeho pražský byt v hodnotě zhruba 7 milionů korun. Světoznámá sopranistka vinu odmítá a tvrdí, že dokument je pravý. V případě odsouzení hrozí až 8 let vězení. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Domovy důchodců začínají využívat virtuální realitu jako terapeutickou pomůcku. Senioři se díky speciálním brýlím mohou podívat k moři, do hor nebo navštívit místa svého mládí. Podle pečovatelů jim tato technologie výrazně zlepšuje náladu i kognitivní schopnosti. A pojďme také na sport. Fotbalisté Kanady remizovali v Montrealu v generálce před domácí mistrovství světa s Irskem 1-1. Lépe se naladili Saúdská Arábie a Paraguay, které si připsali jasná vítězství. Paraguajský tým se ovšak obává o největší hvězdu Julia Encisa, jenž kvůli zranění musel předčasně střídat. V dalším utkání Haiti podlehlo Peru 1-2. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Jedete na dovolenou? Pak nezapomeňte na správné zabezpečení svého domu nebo bytu. No a jak na to? Poradí čtvrtý ročník preventivní akce Plzeňský den proti vloupání, který se bude konat dnes v plzeňském areálu Škoda Land. Začátek akce bude v 11 hodin. Z Plzně Bára Purkartová.
3: Pneu Hájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneu Hájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i Motopneu servis. Pneu Hájek CZ.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu ale zatáhne a večer
4: Počkej. Od jiho co?
1: Jihozápadu.
4: Tak, řekni to správně.
1: No to je zapatou. Od jihozápadu, přátelé, tak se zatáhne a večer se může objevit přeháňka, deštík. Maxima.
5: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
4: Hezké dobré dopoledne, na rozhodinovou ruletu jsme rozdali, ale kamarádi, konec školního roku se blíží, známky jsou téměř uzavřené, prázdniny za dveřmi a je čas přemýšlet taky o odměně, která dětem udělá neskutečnou radost. Právě proto pro vás mám víkendovou soutěž Hit, který se vyplatí, mrkněte na web hitradio.cz, protože ve hře jsou chytré hodinky v hodnotě 7 500 korun. A dneska dvěma z vás,
1: je správně.
4: Jo, dobře jsem to řekla.
1: Pořádku.
4: Je rozdám a zítra taky, takže honem, hitradio.cz, vyplňte tam, co je potřeba a těším se, protože cítím v kostech, že to bude velmi brzy. Teď už roze Bruno Mars a taky Hus Best Tank.
5: Hitradio FM+.

Rose, Rose Bruno Mars. Kdo by neznal tenhle skvělej song, jeden z nejhranějších duetů, tak máme radost, že vám ho můžeme servírovat dál. Seriál Sex ve městě dnes slaví 28. narozeniny, konkrétně od premiéry prvního dílu v roce 1998. Tahle show si kdysi jako první všimla, že na světě existují singles a notně promlouvala do světa módy a ženského lifestylu. Neznám asi nikoho, kdo by neznal a neviděl Sex ve městě, a přitom to vlastně bylo celé o takovém jednoduchém triviálním tématu, ve kterém si jen hlavní hrdinka Kerry nemůže prostě a jednoduše najít chlapa. A 6 sezon o tom s holkama drbe. To je jako realita tady, ne? Co? Toho dnešního světa. Pokud vím, hledá ho s kamarádkami Mirandou, Charlotou, Samantou, možná do dneška, nevím. Mimochodem herečka hlavní role Sarah Jessica Parker si ve smlouvě vymínila, že se při natáčení nebude muset nikdy zcela svléci. A opravdu to po všechny série dodržela. Když Sex ve městě, tak jedině oblečená. Každopádně přejeme happy birthday v roce 1998. Kolik mi bylo vlastně? 85? Jo, dobře, už jsem doma. Možná někteří vzpomínáte na ty první díly, anebo vlastně na ty, tuším, že udělali 3 filmy, teď si přesně nejsem jistá. Tak dejte vědět, co vy a Sex ve městě, a já posílám další skvělou muziku. Ed Sheeran anebo Morandi právě teď. No a číslo do studia 777 937 777. Hezké dopoledne.

0: Posloucháte Hit Radio a být vámi, dám si ho co nejvíc nahlas, protože já vám chci dělat radost, že jo? O tom žádná. No a rozhodla jsem se, že ta radost přijde za několik málo okamžiků. Takže vylosuju někoho z vás. Kdo z vás psal přes web hitradio.cz a napsal si song a vzkaz, který má zaznít z éteru Hit Radio a také píseň, tak dobře poslouchejte, protože to bude za několik málo okamžiků. A někdo z vás dostane chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Sport.cz. Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský prazdroj. Těšíme se na vás.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: www.radiocz.cz.
1: Výprodej Radčice CZ. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hanach, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice CZ.
2: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Kushner, Daylight. Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po 11:30 s vámi Leona až do 13. hodiny. A přátelé, my jdeme někomu z vás dělat radost. A to velikánskou, protože známky jsou uzavřené, prázdniny za dveřmi, tak je přemýšlet čas o odměně pro ty naše dětičky. A my pro někoho z vás máme tady chytré hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc, konkrétně Garmin Bounce 2. Hodnota 7490 korun, ideální chytré hodinky pro rodiče, děti na základce, kteří ještě nechtějí dávat třeba dítěti mobil, ale chtějí s ním stále zůstávat ve spojení. Takže přátelé, kamarádi, vy jste měli psát na náš web a jakmile uslyšíte váš song, který jste si tam napsali, a taky váš vzkaz, tak máte necelých 5-10 minut na to, abyste zavolali ke mně do studia na 800 937 937. Ale registrace je přes web Hit Radia, takže kdo ještě nemáte, tak honem, honem, protože soutěžit budeme i zítra a taky ještě dneska. No a já teď tady mám Miriam Morávkovou. Pokud ji máte někdo ve svém okolí, znáte ji, tak ať teď zbystří, protože ona chtěla hit Ego Robert Burian Žijeme len raz a napsala: Žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slunko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak se nemrač, takže Miriam, pokud slyšíš teď svůj skaz a za moment i song, tak volej do studia práve teď.

0: Žijeme len raz, Ego Robert Burian. Song, o který si napsala Miriam Morávková a my Miri máme i teď na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím z rádio.
0: Zdravíme tě, Miri, jaký je to pocit takhle slyšet tvůj vzkaz, tvůj song a vyhrát hodinky značky Garmin?
1: No, skvělý, úžasný, doporučuji všem, nebo přeju všem.
0: Co jsi zrovna dělala, když jsme hráli tvůj song a četli vzkaz?
1: Zrovna se chystáme nahory s dětma, s maminkama, takže jsem to nazvala takové máme na tahu, že půjdeme za chvilku a chystáme se ven, je tam krásně, sluníčko, takže to vidí čas.
0: No tak ještě, že jsi poslouchala, protože kdybyste šli, to bys nás měla ve sluchátkách, no, na telefonu, nebo?
1: To bych přesně měla, měla jsem připravené, ano, sluchátka, že budu na horách poslouchat.
0: Každopádně ty dostáváš Garmin Bounce 2, volání, hlasové zprávy, SMSky, sledování polohy v aplikaci, režim škola, který hodinky během vyučování zamkne třeba pro své dětičky, tak já doufám, že máš velkou radost.
1: Mám obrovskou radost, děkuji strašně moc.
0: Já to tak ráda slyším, jde to poznat z tvého hlasu, tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, jasně, kam tyhle jasně skvělý Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, děkuju a všem, ať mají dneska krásný den, mějte se.
0: Děkujeme. No a přátelé, nebojte, ještě dneska někomu z vás rozdám další hodinky, a to tentokrát Garmin Vivo Active 6. To je prostě pecka, co my tady dneska pro vás máme, a zítra taky, takže honem, honem, web hitradio.cz. Tam vyplňte krátký formulář, co chcete zahrát a váš vzkaz. A jakmile to uslyšíte během našeho vysílání od 7. do 13. hodiny, tak pak jenom si zavolat ke mně do studia 800 937 937.

0: baštíte a hlavně dobře poslouchejte, protože jedny hodinky tady na vás ještě dneska čekají, jo? Tolik a ještě mnohem více za chviličku.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
5: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
6: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
6: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
5: Více na baumax.cz.
7: Jupi! Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za loňské nebo ještě nižší ceny. Nezdražili jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.

0: Den koní a tradic v Sušici. Ukázky práce s koňmi, soutěže, jídlo, program a zábava pro všechny. Za dobrovolné vstupné vás svezeme v kočáru. Více na Facebooku Den koní a tradic. Sušice v sobotu 13. června.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Kerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
3: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vracejí k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst, přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymáhají citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě ale vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Turisté letos opět mohou využívat autobusovou linku s Příbrami do Brd. Určená je jak pěším, tak i cyklistům. Turistický spoj bude jezdit o víkendech a svátcích ode dneška až zhruba do poloviny září. Letní víkendová linka cestující zaveze s Příbrami do Kozičína nebo Orlova. Z Příbramska Bára Purkartová.
2: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i Motopneu servis. Pneuhájek.cz.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
8: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Nejlepší víkend českého éteru je stále s vámi a hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Tak si pište na 777-937-777. Jako to udělal Jirka, chtěl Damiano David, bude. A Hanička si napsala o Black Eyed Peas, tak ty taky budou. No a co bude dál, tak to je na vás, přátelé. A napište mi taky, co dneska vaříte, nebo jestli vás čeká nějaká grilovačka a tak podobně. Protože já nevím jak vy, ale já už mám strašný hlad. Jdeme hrát.
8: Hit

Píšete nám vaše zprávy, vzkazy, co dneska vaříte, baštíte, hity na přání k vaření na 777-937-777. Psát můžete taky na můj Instagram Lea Giongiosi. Jdeme na to. Píše nám tady Jarda. Orionku, zahraj prosím něco hezkého Radušce, které dneska syn odletěl do Skotska a ona smutní, ale stejně by si dala grilované kuře z kaší, které chystám. Ježíš, to je tak hezký. Já bych si to dala taky, kdyby byla porce navíc. Pak nám tady píše Jitka. Ahoj Leonko, zahraj Michaela Jacksona In the Closed. Udělala bys nám velkou radost. Dneska budeme grilovat sýry, zeleninu, masíčko, už se to všechno nakládá. Pracujeme na zahrádce a posloucháme vaše hit rádio, protože ho máme rádi. A ty seš naprosto skvělá, protože máš skvělou energii, kterou umíš rozdávat dál. Pozdravujeme skrz váš éter Míšu, Davida, Lenku a taky Haničku. To je tak hezký. Není nic víc než vaše zprávy, klidně pište dál. No a samozřejmě zahrajeme Michaela Jacksona. Je to hit, který jsme nehráli hodně dlouho. Kdo jste nebyli ještě na tom filmu v kině, zajděte si. Je to doják a je to krásný. Teď už i u nás z éteru Hit Rádia. Volume doprava a jdeme tančit.

0: Ale čípečka, takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia. Michael Jackson, pokračovat budeme dál, za moment. Kateřina Marie Tichá, Jay-Z, PH Elektro, hity, o který si píšete. Pište si dál, 777-937-777. Prostě Michael Jackson je a bude legenda. A jeho hity tady stále budou s námi.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrand Káva.cz.

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Skonto na byte.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto na bytek.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
13: Nejlevnější pneu.cz.

0: Vlčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodejradčice.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: chutná sobota z Eteru Hitrádia podle vás. A co bude dál? Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže 800 937 937. Volejte právě teď, to je takové to zlaté číslo ke mně do studia. Já se vás zeptám, jak se dneska máte, jaké máte plány na víkend a hlavně, co dobrého budete dneska vařit. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, co děláš?
1: Jsem na brigádě, hlídám parkoviště na festivalu.
0: Jasně, a jak tě napadlo zavolat takhle do Hitrádia na parkovišti jako hlídač?
1: Protože jsem si to rádio vzal sebou radši, ať je tady větší zábava.
0: No tak to je skvělý, a co budeš dneska baštit při tom hlídání?
1: Předpřipravil jsem si risotto.
0: Risotto?
1: Mhm.
0: Nemáš porci navíc?
1: Bohužel.
0: Já mám strašný hlad dneska. Mě nedali najít dneska ráno.
1: To je pro mě k obědu i k večeři.
0: Skvělý, tak co ti zahrajeme?
1: Happy Pharrell Williams, prosím.
0: Dobře, Pharrell Williams. A pro koho to bude?
1: Pro všechny, ať jsou happy.
0: Jak dva grepy se říká, že jo?
1: Ano.
0: A co budeš dělat zítra?
1: Spát třeba do 15:30 odpoledne.
0: Fakt? A nějaké plány další na víkend?
1: No ani ne.
0: Ještě si se mnou chvilku povídej, protože já ten song tady hledám a už ho mám, takže už nemusíme si povídat. Ale klidně něco můžeš kázat našim posluchačům, my budeme jenom rádi.
1: Budu se šprtat na závěrečky.
0: A co závěrečíš? Kolikátý ročník končíš?
1: Třetí ročník, výuční list.
0: No tak skvělý, držíme ti palce i u nohou, ať ti to klapne a teď ten oblíbený song letí zase za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Angel, Rolling in the Deep. Hrajeme hity jenom podle vás a pokračujeme dál. Máme tady spousty hudebních přání, či chtěli jste Justina Timberlakea, tak bude Can't Stop the Feeling, anebo How Do You Do od kapely Rockset pro Jirku z Hradce Králové. Ahoj Leonko, dneska budeme grilovat a dáme na grill, co dům dá. I když vlastně ženuška nakládá masíčko, tak nějakou tu zeleninku a budeme mít krásné odpoledne. Díky za Rockset. Nemáš zač, samozřejmě zahrajeme, no a taky něco z českého rybníčku. Opět Radeček, Maria Čírová, Bloupám se za moment.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Automa. Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
1: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hanach, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Třetina českých rodičů neodloží mobilní telefon ani během společného oběda nebo večeře. Aktuální průzkum ukázal, že 80% z nich toto chování u stolu vadí, přesto se mu nedokážou bránit. Podle psychologů digitální vyrušování oslabuje rodinné vazby a dává špatný příklad dětem. Jako hlavní důvod rodiče nejčastěji uvádí pracovní tlak nebo obavu, že zmeškají důležité novinky na sociálních sítích. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kol, zejména u elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správně nastavené pojištění. A pojďme také na sport. Německý talent Lennart Karl přijde kvůli zranění stehna z tréninku o start na mistrovství světa. 18-letý záložník Jenč má za sebou průlomovou sezonu v dresu Bayernu Mnichov, si přivodil trhlinu ve svalu při páteční závěrečné přípravě na generálku proti domácí reprezentaci v Chicagu. Kouč Julian Nagelsmann místo Karla povolal o 2 roky staršího Asana Oedraoga z Lipska. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na Tachovsku se tento víkend konají oblíbené rozvadovské slavnosti. Dorazte do sportovního areálu, kde na vás čeká pestrý program. Na své si přijdou rodiny s dětmi, pro které se chystá interaktivní vystoupení. Hudební program pak zajistí tuzemští i zahraniční interpreti. Vstupné je zdarma.
10: Pneu Hájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneu Hájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i motopneu servis. Pneuhajek.cz.
8: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
11: Dneska nejsme v práci.
12: Dneska nejsme ve škole.
11: Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
13: Teď už krásné sobotní odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte něco dobrého. Kdo nás posloucháte od rána, tak víte, že jsme rozdali narozeninovou ruletu. Rozdali jsme 1 hodinky, ale ty druhé v hodnotě 7,5 tisíc korun. Ty tady stále mám. Čekají na někoho z vás. Hitradio.cz, mrkněte na web, vyplňte song, napište vzkaz a pak už jenom vyčkávejte, jestli uslyšíte to své přáníčko z éteru Hitrádia a dovolat se ke mně do studia 800 937 937 a hodinky jsou doma. Jdeme na to.
14: Hitradio FM+.

sobotní odpoledne v plném proudu posloucháte Hit Radio s vámi Leona. Přátelé, kamarádi, cítím v kostech, že za chviličku budeme rozdávat druhé hodinky. Tak kdo jste se ještě nezaregistroval přes web hitradio.cz, honem, protože budu losovat někoho z vás a do té doby Lady Gaga, Bruno Mars. No a pak už jenom čekejte na mou výzvu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio, minutka po čtvrt na jednu. Hezké sobotní odpoledne, 6.6. Takové kouzelné datum. Každopádně, už za chviličku někdo z vás dostane ty druhé zmiňované hodinky značky Garmin Vivo Active 6. Stylové chytré hodinky pro aktivní teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled a zároveň vypadat prostě cool, stylově a dobře. Takže já vylosuju za moment někoho z vás a jakmile dotyčná osoba uslyší vzkaz a hit, o který si napsala, tak se musí dovolat na 800 937 937.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
3: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
2: Tak asi tu červenou.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady. Tady nás.
2: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné dobré odpoledne. My vám dneska děláme radost takového předčasného Ježíška, bych řekla, nebo spíš čerta a Mikuláše, protože za půl roku to tady bude. Takže kamarádi, je to tady! Další Garmin hodinky, konkrétně Garmin Vivo Active 6. Čekají na někoho z vás stylové chytré hodinky, více než 80 sporných aktivit, Garmin Pay pro placení zápěstím a různý prostě skvělý funkce. Co víc si přát? Takže jediné, co jste měli udělat, je jít na web hitradio.cz, napsat nám nějaký vzkaz a song, který chcete, aby zazněl v éteru Hitradia. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a taky ten daný song, tak potom se dovolat ke mně do studia na 800 937 937. Já jsem vylosovala někoho z vás, takže pokud někdo v okolí znáte ženu, dívku, slečnu jménem Ladislava Snášelová, která chce zahrát Vohnouty svaz českých bohémů, tak napsala: dobrou náladu udělá více věcí. Výlet, posezení s přáteli, můj pes a neteřinky. Takže Ladislavo, pokud posloucháš právě teď, tak tvůj song letí za tebou a volej na 800 937 937.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Jeden jediný hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna. Bohnouti svaz českých bohémů. Tak si tak říkám, jestli se nám paní Ladislava Snášelová dovolala, anebo nedovolala. Ale já už vím, že dovolala. Halo, halo.
1: Ano, tady u toho sunu.
0: Ladislavo, zdravím vás. Tak jaký je
1: já
0: to pocit?
1: Taky zdravím. Jo, úplně jsem překvapená. Nikdy jsem nic nevyhrála.
0: No a takhle...
1: Úplně perfektně, ještě takhle zprávci, takový překvapení.
0: A rovnou vyhráváte hodinky značky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Ježišmarja, to je neuvěřitelné.
0: Vivo
1: tomu
0: Active
1: nemůžu
0: 6.
1: Uvěřit.
0: A komu je dáte?
1: Asi dceři určitě.
0: Jo.
1: To udělá radost.
0: Mm-hmm. Právě partnerem naší soutěže je Garmin, značka, která patří mezi světové lídry v oblasti chytrých hodinek a navigací, takže myslím si, že hodinky za 7,5 tisíce, to je prostě wow.
1: Super, to je úplně úžasný.
0: Doporučila byste posluchačům, že se vyplatí rozhodně soutěžit zítra rádiem?
1: Jo, rozhodně doporučuji. Už jsem dlouhou dobu soutěžila o vaši dovolenou, to jsem teda nevyhrála. Včera teda vyhrál, který jsem zrovna chtěla říct, nepovedlo se, ale dneska
0: tak to vyšlo
1: teda
0: dneska.
1: Kompenzace.
0: Aspoň taková cena útěchy pro vás.
1: Jo, děkuju.
0: No tak to jsme rádi, tak nám Ladislavo vydržte na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Mějte se krásně a naslyšenou. Přátelé, a nebojte, my pokračujeme i zítra, takže kdo chcete fakt jako jeden hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna, tak na web hitradio.cz napište nám vzkaz, taky co chcete slyšet, zahrát a poslouchejte vysílání se mnou mezi 7 a 13 hodinou zítra. Zase dva z vás dostanou Garmin hodinky a to je prostě skvělý, budou prázdniny, můžete to dát komukoliv, dětem, dáreček, odměnit je za vysvědčení, nebo si je třeba i nechat. Prostě Hitradio rádo dělá radost, tak buďte u toho s námi. www.hitradio.cz
2: Hitradio FM+.

0: Moje jmenovkyně Leony z Eteru Hit Rádia dospívala a ta druhá Leona se s vámi pro dnešní den loučí. Zítra v 7 hodin ráno buďte na značkách, protože tak, jak jsme vám dělali radost v podobě narozeninové rulety, taky hitu, který se vyplatí, tak to bude i zítra. A nejenom to, dobrá nálada, pozitivní energie, spousty skvělé muziky a hlavně víkend, volno pro většinu z nás. Užívejte si dne naplno, ode mě ještě Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Imagine Dragons, taky Shakira. No a zítra, ahoj!
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování. Tak.

0: kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte

Na úvod 13. odpolední jsme si na Hitradio FM Plus dali takový 3D. První Dan Barta, teďka Daša, zdraví vás Denisa, díky, že jste s námi i o víkendu. Kdo jste nás ladil i v týdnu, konkrétně naši snídaně šampionů, tak víte, že se řešila mimo jiné jídla, která dělí republiku. Jasmin se přiznala, že nejí olivy, suši a játra, naopak Michal, že je prý vděčný strávník, který sní úplně všechno. Já se přiznám, že naší domácnost jednoznačně rozděluje koprovka. Já kopr nemůžu už od školky ani cejtit, manžel by pro změnu koprovku mohl jíst klidně denně. No a tak mi zajímá, takhle chvíli po sobotním obědě, jak je to u vás? Pište mi na náš WhatsApp 720 870 237 a tady je Taylor Swift.

0: Bob Sinclair s hitem Love Generation dohrál na Hitrádiu FM Plus přesně ve čtvrt na dvě. A my tady řešíme jídla, která rozdělují republiku a hlavně teda naše domácnosti. Říkala jsem úvodem hodiny, že u nás je to jednoznačně koprovka. Dana mi napsala, že u nich jsou to mořský plody. Rozesmála mi Lenka, která napsala, že když chce manžela hodně naštvat, tak udělá květákovou polívku a květák jako mozeček, protože květák manžel nesnáší a ten den je pak o hladu. Vtipná byla i Alena. Můj manžel miluje smažené syrečky. Vždycky tvrdí, že to nebude smrdět, ale několik dní potom nás nezdraví ani sousedi na chodbě. Naprosto to chápu, já jsem to zkoušela jednou v životě a větrala jsem potom ještě asi další 3 dny. Tak to byla jídla, která rozdělují naše domácnosti a my je teď jdeme trochu usmířit. Za chviličku k vám letí Rihanna s hitem We Found Love.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
1: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
2: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občas...

0: CZ. Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
8: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
7: Klimatizace, co topí?
8: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
7: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Fallout Boy s jejich poprokovou místy i dá se říct elektropopovou věcí Centuries dohráli na Hitradio FM Plus chvíli před půl druhou. No a my teď vyrazíme za úplně jiným hudebním žánrem. Kam vyrazit? Krušné hory totiž dneska čeká pořádná drum'n'bassová nálož. Do Abr tam dorazí festival Big Dance. Těšit se můžete na 10 hodin hudby bez pauzy, 10 DJs a hlavně ultimátní US Army truck, ze kterého pojede 20 kW křišťálového zvuku. Chybět nebudou ani lasery, CO2 kanony nebo obří LED panel. Parking, stany i karavany máte zdarma. Jediný, co potřebujete, jsou vstupenky a na ty stále ještě běží i limitovaná akce v předprodeji. 3 lístky zaplatíte a čtvrtý dostanete zdarma. Tak se bavte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.

Za 6 minutek je 2:15, ladíte Hit Radio FM Plus, kde nám právě teď dohrál Eamon a protože je venku krásně, tak vás vezmu kam jinam než k vodě. V týdnu otevřelo koupaliště Michal v Sokolově, otevřeno mají dnes i zítra od 9:30 do 7:30 do večera a i když tam probíhá celý víkend motosraz IZS, tak to nijak neomezuje běžný provoz koupaliště. Plzeňáci pro změnu můžou vyrazit na Bolevák, vyzkoušet novou trojici plovoucích mol u pláže Ostende. O jejich otevření jsme vás informovali i na našem webu hitradiofmplus.cz, tak se můžete v kolonce novinky mrknout. No a já vám k těm koupačkám budu hrát, jak nejlíp umím. Docelý si dáme Linkiny, taky JP Cooper a Astrid S, no a nebo jako první Miles Smith. Tak hezkou sobotu!

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Den koní a tradic v Sušici. Ukázky práce s koňmi, soutěže, jídlo, program a zábava pro všechny. Za dobrovolné vstupné vás svezeme v kočáru. Více na Facebooku Den koní a tradic. Sušice v sobotu 13. června.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Na závěr hodiny se nám všem o alibi postarala Ella Henderson společně s Rudimental a my teď jdeme mrknout, jak to vypadá na západočeských silnicích. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. O požáru vozidla na silnici 184 u obce Ježovy na Klatovsku nám na WhatsApp napsal David. Podle našich zpráv už jsou na místě i složky IZS, tak místem projíždějte raději opatrně. A stejně tak i na silnici 203 u Vejprnic, kde se došetřuje nehoda dvou osobáků, a taky na silnici 214-10 u obce Okroulá na Chebsku, kde pro změnu havaroval traktor. Klidně nám dejte vědět, jak to na místech v tuhle chvíli vypadá. Vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Když uvidíte Albert Nepoporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo o víkendu v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Slavnostní mší na výstavišti v Brně dneska vrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Ti při ní budou prohlášeni za blahoslavené. Na místě se sešly tisíce lidí. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech. Nejvyšší čeští ústavní činitelé se na nadcházející fotbalový šampionát ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nechystají. Zápasy prý nejčastěji budou sledovat v televizi. Vyplývá to z aktuální ankety. Mistrovství světa začíná ve čtvrtek. Česká reprezentace se na něm představí po 20 letech. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi.

0: Čas.cz.
1: Zítra bude na západě Čech skoro jasno až polojasno, během dne jenom přechodně až oblačno, na horách ojediněle se slabšími přeháňkami. Nejvyšší teploty se pak zítra budou pohybovat od 21 do 24 stupňů.
0: Hit Radio FM+.
1: Krásné sobotní odpoledne přeje Denisa a aby bylo taky klidný, tak za chviličku zabavím vaše ratolesti. Do té doby Alan Walker a teď David Guetta.

Na úvod 14. jsme si dali taky Alana Walkera s hitem Dark Side a já teď vezmu pro změnu vaše děti za pohádkou. Od 15 hodin se totiž dneska v Plzni Radobičicích u Sokolovny koná dětský den putování za pohádkou. Zítra v Liticích pro změnu pohádkový les od 15 hodin ve farním sále. Potom se tam dětičky vydají plnit zábavné pohádkové úkoly na stezce a za pohádkou můžete vyrazit i ve Varech, a to konkrétně do Becherovy vily. Každá první sobota v měsíci tam totiž patří právě dětem a kouzelným příběhům. Tentokrát to patří Zajíčkovi a velké mrkvové záhadě. Start je taky v 15 hodin a vstupné 120 korun. A teď posílám One Republic.

0: Ale Farben s hitem Baby Goodbye, já se ale rozhodně ještě neloučím. Naopak, za chviličku pošlu další hity Jennifer Lopez a taky kapelu Jelen. Ta si včera doslova podmanila Žluté lázně v Praze, kde odstartovali svoji tour rodinných Jelen festů. Dneska si tam dají ještě repete a potom hned příští týden v sobotu 13.6. už se na ně můžeme těšit na západě Čech, konkrétně na nádvoří plzeňského pivovaru. Potom se to ukážou ještě 15. srpna v Lokti, no a Hit Radio FM Plusu toho samozřejmě nebude chybět, takže se vidíme příští sobotu někde v první řadě, těším se na to. No a aby jsme se pořádně navnadili, tak si za chviličku dáme její hit Všude zdejší.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých

0: CZ.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
3: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
2: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
3: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle

Tak jestli jsem na přelomu milénia něco milovala, tak to byl film Divoký kočky a tohle byl soundtrack z něj s názvem Can't Fight the Moonlight. Kromě skvělý muziky pro vás ale taky míváme skvělý hosty. Tím dalšímu kolegy Jirky Pelnáře byla ve čtvrtek ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice paní magistra Martina Míšková. Řeč byla o chystaných oslavách 800 let města Přeštice, které se uskuteční už příští víkend od pátku do neděle na Masarykovo náměstí a městském Přeštickém parku. Mimo jiné se tam můžete těšit na koncert Kateřiny Marie Tiché nebo Vojty Dyka. A kdo byste se rád dozvěděl víc a nestihl jste ten rozhovor ve čtvrtek živě, tak vůbec nevadí, najdete ho totiž zpětně i u nás na webu www.hitradiofmplus.cz. Kliknete tam na sekci podcasty, no a je tam kolonka Live s Jirkou Pelnářem, anebo taky ho najdete na Spotify. My pokračujeme v další sobotní várce.

0: ve 14 hodin 39 minut dohrál na Hitradio FM plus Avicii s hitem Taste the Feeling a nedá mi to, abych nezmínila dnešní magický datum. Máme 6.6. svátek slaví Norbertové, je taky den brýlí a hlavně pozor, je to přesně 61 let od chvíle, kdy se začaly přepisovat hudební dějiny, protože kapela Rolling Stones vydala svoji nejznámější skladbu. Vznikla tak, že kytarista Keith Richards se údajně uprostřed noci probudil s nápadem na riff a rychle ho nahrál na kazetový magnetofon. Potom zase usnul, no a ráno zjistil, že na pásce je asi půl minuty toho riffu a potom dlouhé a dlouhé minuty jeho chrápání. Vidíte to, můj táta Stony miloval a taky vždycky říkal, že nespí, ale přemýšlí. Já jsem se mu vždycky smála, no a vidíte to, měl pravdu. Hit Satisfaction je toho jasný důkaz. Mozek totiž pracuje kreativně i během spánku.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Opatrně na 5. kilometru přivaděče z ostrova na Karlovy Vary.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Go, go, go, gorila!
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
16: CZ.
1: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Pavlou Kouckou o výzvách batolecího věku.
1: To dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu. Pochopí, že vlastně ono je svojí vlastní osobou, že má svoji vůli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Hit Runaway Train jsme si dali jako poslední mezi 14. a 15. hodinou na Hit Radio FM+. No a teď jdeme společně omrknout dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na silnici 184 u obce Ježovy na Klatovsku se ještě chviličku budou odklízet následky po požáru jednoho osobního vozidla. Přibližně za čtvrt hodinky už byste ale místem měli projíždět bez větších komplikací a zdržení, stejně tak jako i ve zbytku západu Čech, protože v tuhle chvíli nemáme hlášeny žádné jiné dopravní nehody. Pokud byste ale kdokoliv o nějaké komplikaci na západočeských silnicích přeci jen věděl, tak vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
9: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se pak naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Předseda sněmovny Tomio Okamura a ex-prezident Václav Klaus se na konci června v Německu zúčastní konference pořádané stranou Alternativa pro Německo. Před tou přitom varovali jak německé, tak české bezpečnostní služby. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštadt u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je obvyklé. Místo jednotných letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Podle Daniely Chovancové z portálu Kiwi.com je počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City v období mistrovství pětkrát vyšší, než ve stejném období loni.
10: Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden. Střední délka cesty se pohybuje od 2 do 5 dnů.
9: Podle prodejců jde o jeden z nejsilnějších cestovatelských impulzů spojených se sportovní akcí za poslední roky.
11: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
0: V noci bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, ojediněle i bouřkou a ochladí se místy až k 9. Zítra bude ale na západě Čech zpátky krásně, jasno, polojasno a v maximech příjemných 24 stupňů.
7: Hit Radio FM+.
0: Čeká nás další hodina plná skvělých hitů a hned jim úvodem prozradím 6 věcí, které prý ženy na mužích přitahují nejvíce. Předtím posílám

10 minut po 15. dohrál na Hitradio FM Plus hit Hero, neboli Hrdina. A abyste se v očích ženy taky stali takovým hrdinou a začali ji přitahovat, tak byste podle jedné americké psychoterapeutky měli mít výraznou čelist, bradu i obočí, být drsní až zlí, ale přitom upřímní a velkorysí, mít jizvu ve tváři a číst knihy. No, takže teď, aby se v tom čert vyznal, že jo, chlapi. Takže holky, prosím vás, vemte teď do ruky mobily a napište mi na náš WhatsApp 720 870 237. Zajímá mi, co zaujme na mužích nejvíc vás. Ptám se samozřejmě pro nejmenovaného kolegu. Kubo, promiň. Tady je Ray Dalton a jeho Blood Running. Lilia.

0: Tina a Rytmus dospívali svůj příběh na Hitradio FM Plus chvíli po čtvrt na čtyři a vy mi taky píšete vaše příběhy. Ptala jsem se totiž před chvílí našich posluchaček, co je na mužích zaujíme nejvíc. Tak Lenka nechodila vůbec moc dlouho kolem horké kaše. Napsala mi jednoznačně zadek. Tereza, první, co mě na chlapovi zaujme, jsou oči a úsměv, charakter a celková povaha jsou hned věc další. Bára zase píše upravený ruce, Martina napsala nos, což je taková specifická věc, kterou můžu osobně potvrdit. Mně se třeba na chlapech totiž líbí nos velkej. Herec Martin Hoffman toho jasným důkazem. No a navíc my milovníci zlatého dědictví a neb kpíp hoši guten tag víme, že velký frňák velkého ducha značí. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
7: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
8: Farmapark Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

look at the world. Ani rok samozřejmě nemůže chybět v našem sobotním playlistu. No a tak dohrála v 15:30 na Hitrádiu FM Plus rocková skupina Snow Patrol. Snow neboli sníh naštěstí o tomhle víkendu na západě Čech nehrozí, no a tak vás s čistým svědomím teď můžu vzít na výlet. Hitrádio FM Plus společně s Plzeňským krajem totiž po západě Čech už instalovalo celkem 4 krásný fotopointy ve tvaru srdce, na kterých se můžete vyfotit. Já jsem byla dneska dopoledne na tom v Žinkovech, fotku máte ve stories u nás na Instagramu i Facebooku, no a budeme moc rádi, když nám pošlete i vaše fotky. Další 3 fotopointy najdete u pomníku Jindřicha Šimona Bára na výhledech u Klenčí pod Čerchovem nebo v Pravicích u Nečtin kousek od cesty na Kozelku a taky na Formanské stezce mezi Mladým a Starým Smolivcem. Tak vyražte výletit, pošlete fotky a já posílám další hity. Tady je Rose a Bruno Mars.

0: Za 3 minutky je 3:15. Tohle byl Tiesto a jeho Hit The Business. No a já děkuji, že jste i o sobotním odpolední s Hitrádiem FM+. Do celý pošlu ještě třeba Minelli, Siu a na úplný závěr hodiny si dáme Evu Farnou. Kdo Evu sledujete na sociálních sítích, tak víte, že už se pilně připravuje na své 3 koncerty, které jí čekají příští sobotu, neděli a pak ještě v úterý v Edenu. Právě jimi Eva oslaví 20 let na scéně a budou to největší koncerty jejího života. Stane se navíc vůbec první českou zpěvačkou, která tam odehraje vlastní show. No a protože já jsem byla loni děsně, ale opravdu děsně hodná, tak jsem v říjnu k narozeninám dostala na druhý z těch koncertů vstupenky přímo pod pódium. Strašně moc se těším a slibuju, že se budu snažit vám ten zážitek zprostředkovat pomocí našich sociálních sítí. Tak se příští neděli večer nezapomeňte na stories Hit Radio FM Plus podívat.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
6: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
7: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Jak už jsem říkala v téhle hodině, příští týden jí čekají životní koncerty v Edenu. To byla Eva Farná na závěr 15. odpolední. Před námi je 16. a taky další sobotní zprávy. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na Plzeňsku je to aktuálně bez nehod. Z Karlovarska nám ale bohužel hlásíte nehodu motorkáře na silnici číslo 210 u obce Jindřichovice. V tuhle chvíli tam zasahují všechny složky IZS, takže u Jindřichovic nohu z plynu. Jezděte opatrně a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp
1: 720 877 237.
2: Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo s víkendem v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska. Informuje o tom Česká televize. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Motocyklista Filip Saláč byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci jen o 24 tisícin sekundy.
9: Pneu Hájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneu Hájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
0: V noci ze soboty na neděli bude zpočátku oblačno s lokálními přeháňkami, ojediněle i bouřkou a ochladí se místy až k 9 stupňům. Zítra pak ale bude na západě Čech zpátky hezky, jasno až polojasno a v maximech naměříme příjemných 24.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Parádní odpoledne přeje Denisa, kdo jste dostal stejně jako já teď chuť na kávu, tak honem rychle ke kávovaru. Proč? To řeknu za chvíli. Teď Chainsmokers a

Dario G na Hit Radio FM plus 6 minut po 16. hodině, což je podle odborníků ideální čas dopřát si poslední šálek kávy. Denně si bez obav můžeme podle nich dopřát klidně 3 až 4 šálky, ale poslední ideálně 6 hodin před plánovaným spánkem, ideálně tedy maximálně do 16. hodiny nebo chviličku po 16. Pozdější odpolední kafe by nám totiž mohlo zhoršit spánek, a to i v případě, že máme pocit, že na nás kofein vůbec neúčinkuje. Tak a já jsem to ještě ani nedořekla a už slyším, jak někdo z kolegů vedle v kuchyňce startuje kávovar. To je správný přístup. Tak já tam běžím taky a nejenom ke kávě, teď všem posílám Linkin Park.

0: Ladíte hit Radio FM Plus, je 16 hodin 16 minut k tomu a tohle byl Shawn Mendes. Ten aktuálně tvoří pár s brazilskou herečkou Brunou Marquezine a pokud by tihle dva spolu chtěli být co možná nejdéle, tak by spolu měli pořádně začít drbat. Protože podle odborníků páry, které spolu drbou, tak mají silnější vztah než páry, které ne. Psychologové tvrdí, že když s partnerem sdílíte drby o cizích lidech, vaše mozky vyplavují vlnu oxytocinu, neboli hormonu lásky a taky důvěry. Není to o tom, že byste byli zlí, je to o tom, že si v podstatě říkáte, my dva jsme tým a tihle ostatní ti jsou divní. Takže pánové, pozor, jo, okamžitě přestaňte ty drby ignorovat, koukejte je sbírat a nosit domů, protože my ženský prostě nechceme na otázku, proč se kámoš rozešel se svojí holkou slyšet. Já nevím, my jsme se o tomhle nebavili. Naopak. Přineste to domů, no a já za chviličku posílám Martina Gerixe a taky hodiny, tak pěknou sobotu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Za dvě minutky je tady půl pátá, díky, že sobotní odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radio FM+. My pro vás, kromě těch největších hitů, máme taky pravidelně nejčerstvější informace ze západočeských silnic. V tuhle chvíli je to na Plzeňsku naštěstí, jak už jsem říkala, bez nehod. Na Karlovarsku se ale vyšetřuje nehoda motorkáře, a to na silnici 210 u obce Jindřichovice. O téhle nehodě víme i díky vám, protože nám pravidelně dopravní informace posíláte na náš WhatsApp 728 770 237. My vám za to strašně moc děkujeme. No a právě za takovéhle dopravní informace vás budeme od příštího týdne odměňovat plnou nádrží. Vy nám napíšete nebo nahrajete hlasovku a my jednoho z vás denně v odpoledním vysílání potom vybereme a ten vyhraje 2000 korun na naftu nebo benzín. Tak si nás nezapomeňte naladit na vašich cestách, je od pondělí do pátku, a i kdybyste náhodou nevyhráli, tak vůbec nevadí, my se minimálně postaráme o skvělý playlist a taky dobrou náladu na cestách.

0: Jaký jiný hit si dopřát o sobotním prosluněným odpoledni než ten, který vás zaručeně zvedne ze židle? No a přesně to Gustavo Lima s jeho baladou Umí na jedničku. Kdo jste ale sluníčko a takovouhle skvělou náladu vyměnil spíš za pořádnej úklid šatníku, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože po měsících příprav otevřelo své brány Karlovarské textilní centrum, tedy místo, kde oblečení nekončí jako odpad, ale dostane druhou šanci. Najdete ho na závodu Míru 500/100 v Karlových Varech ve Staré Roli od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a koukala jsem, kam s věcmi můžou jít třeba plzeňští a ty své vytříděné oblečení můžou přinést pro změnu do Červeného kříže v Plzni v Tylovce a to v úterý, ve středu a ve čtvrtek v určené časy. Ty najdete na jejich webu www.ccc.plzeň.cz, je tam kolonka projekty a v ní ošacovací středisko. Takže díky všem, kdo se rozhodnete takhle pomoci, no a já vám do celý pošlu ještě třeba kapelu Slza anebo Eda Sheerana. Tak hezkou sobotu.
1: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
2: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně Hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz. Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
3: Hit Radio.
4: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Za 2 minutky je 17 hodin a to znamená další sobotní zprávy. Dozvíme se v nich třeba, že kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Předtím jdeme ale ještě omrknout, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, Nohu splynu, kdo jedete na silnici 210 u obce Jindřichovice na Sokolovsku, probíhá tam odklízení havárie motorkáře, který tam narazil do svodidel, jinak se ale jezdí ve zbytku západu Čech naštěstí bez nehod. Kdybyste ale na svých cestách přeci jenom na nějakou komplikaci narazili, tak vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?
4: Žádný

0: CZ.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
2: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 nových vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Aktuálně má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobuje tempu náborů.
4: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
3: I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštát u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Jessiku Foxovou, která po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double.
5: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
6: Neděle bude na západě Čech skoro jasná až polojasná. Na horách se místy můžou objevit v odpoledních hodinách slabé přehánky a nejvyšší teploty zítra naměříme venku u 24.
0: Hit Radio FM Plus.
6: Za chviličku probereme nejoblíbenější jídla z grilu, tak promyslete ty vaše, protože na ty se budu ptát taky. No a do té doby Fortminder a jako

9 minut po 17. hodině dohrává na Hitradio FM Plus hip-hopovej projekt Fort Minor, který má na svědomí rapper a zpěvák Mike Shinoda z Linkin Park. A protože je mi jasný, že nás teď řada z vás poslouchá někde pěkně na zahradě u grilu, tak jsem schválně hledala, jaký jídla z něj máme nejradši. Obecně jsou to stejky, to asi nikoho nepřekvapí, taky krkovička, stále větší oblibě se těší i grilovaný sýry, zeleninový špízy anebo mořský plody. No a nebyla bych to samozřejmě já, abych nebyla zvědavá, a zajímá mě, co nejradši z grilu máte právě vy. Zprávy mi posílejte na náš WhatsApp 728 70 237 a případný ochutnávky přímo do rádia. Zikmunda Vintra 21.

0: Včerasky dospívaly 2 minutky po 4:45 o selhání. Já jsem ale naopak moc dobře věděla, že vy nikdy neselžete a že když vás úvodem hodiny poprosím o vaše nejoblíbenější jídla z grilu, tak mi je hezky sepíšete a já za to moc děkuju. Radek píše, miluju burgery, na grilu jsou snadný a rychlý, parádně je třeba ogrilovat kromě cibulky i lehce housku. Aneta píše, že za ní je topka grilovaný ananas v třtinovém cukru a kdo to chce ještě hodně vyšperkovat, tak k němu má dát vanilkovou zmrzlinu. Aleš, doporučuju zkusit plněný žampiony portobello s kozím sýrem a nebo je můžete naplnit třeba čedarem a slaninou. Jako zeptala bych se vás, proč mi tohle děláte, ale mám, co jsem chtěla. Teď mi tady kručí v břiše a zbíhají se mi sliny. Tak dobrou chuť všem, kdo právě teď grillujete a nejenom ke grilu, ale třeba za volant nebo kamkoliv, kde nás právě teď posloucháte. Za chviličku posílám Robina Schulze.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
1: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren s hitem Ordinary, jehož tématem je prostý, ale silný cit k někomu, kdo činí život neobyčejným. A právě s takovým člověkem doporučuji vyrazit na dovolenou někam do Španělska. Romantické chvilky tam totiž budete užívat na nejčistších plážích v Evropě. V hodnocení Blue Flag, které oceňuje čistotu vody, péči o životní prostředí i bezpečnost na plážích, získalo totiž zmíněné Španělsko už 794 ocenění a žádná jiná země jich letos nemá v Evropě víc. No a když už jsme nakousli to Španělsko, tak si dáme i španělský hit v podání Luise Fonsiho.
1: Hey Fonsi.

0: Pravdivější závěr songu jsem si snad ani nemohla víc přát, protože This is the end znamená toto je konec a pravda to je, protože na hodinách vidím neúprosný údaj 17 hodin 8 a 30 minut k tomu, no a to bohužel znamená, že se s vámi pro dnešek musím rozloučit. Hit Radio FM Plus to ale pro vás samozřejmě zůstává jako společník i nadále. Po 18. hodině se můžete těšit třeba na hity od Pink nebo Simple Plan a já do celý pošlu ještě třeba Shakiru nebo Divokýho Billa. Parádní zbytek soboty i celýho víkendu vám přeje Denisa.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Budeme si povídat mimo jiné o konci hazardu ve městě, o nových molech na Boleváku, nové podobě náměstí míru z dílny vyhlášeného architekta a také o nové školce na Valše.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Rekonstrukce měla trvat měsíc, jsou to tři a pořád nic. Zkuste to jinak. MIPA.cz. Rekonstrukce domu nebo bytu bez čekání. MIPA.cz začíná hned. Žádné výmluvy, žádné zdržení, jen kvalitní práce a dodržené termíny. Od jádra koupelny až po kompletní rekonstrukci. Rychle, čistě, spolehlivě. Navštivte MIPA.cz a začněte ještě dnes.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let

0: jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
1: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
0: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé

0: Hit Rádia FM Plus.
1: Hlas, který se nesmí v zimě pouštět moc nahlas. Zvláště pak na horách, to je totiž jako, to je tón, který by dokázal trhat lanovky. Lanovky. Laviny jsem chtěl říct.
2: Lanovku nechci.
1: Mám to nějaký
3: jako jde ti to dneska dobře.
1: Je to nějaký pomotaný?
3: Možná, a
1: to
3: možná
1: je to
3: si dáme vstup, kde budeš mluvit jenom ty a na konci budeme hádat, co jsi nám chtěl říct.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM+.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se prý zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska, informuje o tom Česká televize. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji polojasno nebo oblačno. Na severovýchodě se můžou ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Na jižní Moravě naměříme i 28.
14: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i Motopneuservis. Pneuhájek.cz.

Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady. Tady nás to baví.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Michal David a Damici. Přijďte si užít největší taneční party letošního června. Michal David a skupina Damici ovládnou amfiteátr pod hradem a naservírují vám své největší hity. Pátek 12. června, amfiteátr Loket. Michal David a Damici.

0: nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
2: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
3: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Husbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Tak co?

0: a zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
2: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
3: Farmapark Dobřany.
4: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
1: Tuto topí?
2: Kde?
1: Žádný.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: ratararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky. Tuto topí?
1: Kde?
0: Žádný kde.

szerzett. Pozor, mimochádná správa. Desachík, žehek, rov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.